0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: tomorrow.
1: Nože, akce!
2: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
3: Daj fuku!
2: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
1: Perfektní!
2: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Díky vám, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuji, hrozně moc děkuji. Ani nepoděkuje.
2: Ahoj.
0: Evropa 2, tvoje denní dávka emocí. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Zpátky k muzice.
3: Evropa 2. Yeah, I wanna jump in. I really wanna fly.

0: Krásné, dobré, červnové ráno. Máme teploučko, máme příjemně a je tady Káťa Podraská a zprávy.
1: Krásné dobré ráno. První bouřky, před kterými varovali meteorologové, by se dnes měly objevit kolem poledne, a to zejména v Čechách. Vychází to z vyjádření, které Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svých sociálních sítích. Budou poměrně chaoticky rozmístěné a budou jenom zvolna postupovat k východu. Později odpoledne by se tak objevily i na západní Moravě. Americký prezident Donald Trump včera představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v tréninku na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a bezpečně postoupil přímo do druhé části dnešní kvalifikace. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie, který byl o 18 setin sekundy rychlejší.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si aktuálně dejte na D1 ve směru z Brna do Prahy. Na kilometru 51 zasahují záchranáři, hořelo tady totiž osobní auto. No a s časem navíc počítejte taky na D8 ve směru z Ústí do Prahy. U sjezdu na Zdiby budete popojíždět kolem odstaveného vozu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude obloha jasná až polojasná, během dne očekáváme přechodně až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, no a co se týče teplot, tak ty by nám měly vyšplhat na 31 až 35 stupňů, v nížinách dokonce až na 630 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní první sobotní zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Katka Hašková.
0: Je to tak, dnešní ráno je ve znamení dvou Káť a my se taky podíváme na fotbal, protože ani mě nemohlo fotbalové mistrovství světa minout.
2: Evropa 2. We were staring down disaster.

0: 7 hodin 21 minut, vyladíte Evropu 2, dnes máme krásnou sobotu 20. června. No a já jsem vám slíbila, že se podíváme na mistrovství světa ve fotbale, protože ne, že by mě bavil fotbal, to fakt ne, ale já miluju příběhy, miluju lidské příběhy a tady ten vám možná taky neunikl a pokud o něm víte, tak vám třeba aspoň doplním nějaké zajímavosti. Samozřejmě se chci bavit o brankáři kapverdských ostrovů jménem Vozíňa, protože mistrovství světa se sice rozjíždí pomalu, ale už má prvního nečekaného hrdinu. A není to žádná superhvězda za miliardy nebo nějaký nový Messi. Je to prostě 40-letý brankář z kapverdských ostrovů jménem Vozíňa. Jeho země má jenom něco přes 500 000 obyvatel. To je, jak kdyby prostě hrála půlka Prahy. Ale na mistrovství světa poměrně překvapili favorizované Španěly. Španělé na kapverdskou bránu vyslali 27 střel, ale nedali ani jeden gól, protože tady mistr Vozíňa vychytal všechno, co šlo a zařídil naprosto senzační remízu 0-0. Jenomže ten příběh tím teprve začíná. Jen před zápasem měl na Instagramu asi 50 tisíc sledujících a po zápase jich měl během jediného dne nižší desítky milionů. Já jsem se schválně dívala teď. Teď má 14,4 milionů a to je víc než třeba Federer, který má chudák jenom 13,1. No, on je navíc hrozně jako roztomilý a lidský, protože po závěrečném výzdu se rozplakal, vysvětlil, že myslel na své prarodiče, kteří ho vychovali, ale už se toho jeho životního okamžiku nedožili, taky na maminku, která zase měla problémy s vízem a nemohla přiletět. A možná nejhezčí na tom je, že on se stal vlastně profesionálním fotbalistou až v 25 letech. A to je doba, kdy většinou, pokud máte být hvězdou, tak už jako excelujete a třeba debutujete v Lize mistrů. Takže týpek je normálně ve 40 tváří celého toho šampionu. A navíc on pracuje, nebo jako přivydělává si jako beach volejbalový trenér, což mně přijde úplně skvěle. Dokonce prý na stránkách toho jeho klubu se objevilo: omlouváme se, letošní letní beachové kempy pro děti pan Vozíňa nepovede, protože je na mistrovství světa ve fotbale. Navíc ta jeho přezdívka, kdyby vás to zajímalo, tak tomu dali prarodiče, kteří ho vychovali. Vozíňa v portugalštině znamená něco jako babička, taková babička zdrobněle. No a zajímavá ještě je věc číslo 2, že pan Vozíňa normálně hrál na Slovensku. Jo, takže možná teď někde, nevím, v Trenčíně, tak říkají, já i toho znám. Takže i takové příběhy přináší mistrovství světa a samozřejmě i Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2. Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: dvě, kde to stojí.
1: Na D6 směrem na Karlovy Vary počítejte na 153. kilometru s porouchaným vozidlem. Auto stojí v odstavném pruhu, podle hlášení se z něj kouří a na místě zasahuje policie. Zdržení čeká také na řidiče na D11 ve směru do Prahy. Mezi 8. a 9. kilometrem stojí odstavené osobní auto s přívěsem a provoz tady projíždí opatrně. Na Bruntálsku u Brantic leží Ukrajince mrtvá srna. Překážka zasahuje do provozu a řidiči by měli v tomto úseku zpomalit. Dnešek přinese také omezení na kromě Měřížsku. Ve Zdounech probíhají oslavy 150 let místních dobrovolných hasičů, takže v okolí ulic Střílecká a Kroměřížská očekávejte větší pohyb lidí. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, hlavně opatrně a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Dobré ráno, zdravím vás ze studia Evropy 2, vy posloucháte Maximum muziky. No a teď se podíváme do světa zvířat, protože co by to bylo za sobotu bez nějaké roztomilé kočičky? A já tady mám takovou nebezpečnou kočičku, konkrétně tygra. Většině z nás, když se řekne tygra, tak si představíte takovou velkou oranžovou šelmu s černými pruhy. Ale pozor, podle vědců je tady ta představa trošku problém, protože že by tygři nebyli oranžoví, ale jejich kořist je vidí úplně jinak než my. Jeleni nebo divočáci totiž nerozlišují barvy stejně jako lidé. Takže zatímco pro nás je tygr v zelené džungli takový jako nápadný, skoro jako, nevím, třeba dopravní kužel, tak pro jeho kořist ta oranžová barva vůbec není vidět a on vypadá zeleně. Jinými slovy, tygr není skvěle maskovaný proto, že by byl jako zelený, ale proto, aby ho ty jeho oběti samozřejmě neviděli. No a vlastně to dává smysl, že ta kamufláž není o tom, co vidí, já nevím, fotograf na safari. Kamufláž je o tom, co nevidí ten, koho chcete překvapit. Takže vlastně tím pádem z toho vyplývá, že my nejsme tygří kořist. Každopádně, až příště uvidíte tygra třeba v dokumentu a budete si říkat, jak si může takhle oranžové zvíře obrovské schovat v džungli, tak si vzpomeňte, že příroda nepočítala s lidskýma očima, počítala s očima jelena a jelení oči vidí svět úplně jinak. No a my na Evropě 2 občas taky.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Vyhneme už zase.
3: Kovboj Woody, Buzz Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Allena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wall-E.
4: Jsem rád, že se zase hádají.
2: Moje řeč.
3: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Buzz Raketák, kovbojka Jesse a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
2: To je konec!
3: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje, přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
5: Aha, jsem žabletka! Pojď si hrát!
3: V pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jackem Antonoffem. Toy Story 5, příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. Zbohem hračky.
1: Evropa 2, 88.2 a

0: BB Rexa a David Guetta na Evropě 2, ale my si teď od Maxima muziky dáme malou pauzu, protože jsou tady zprávy s Káťou Podrazkou.
1: Krásné dobré ráno. Máme tu extrémně horký víkend, který ale naruší silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal hned dvě výstrahy. Jednu na dnešek a druhou na neděli. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy i nárazy větru kolem 75 km za hodinu, což už odpovídá vichřici. Současně dál platí i varování před velmi vysokými teplotami, které místy přesáhnou 35 stupňů Celsia. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo Slovensku. Třetina lidí pak na dovolenou hodlá letět a jenom 8% chce jet vlakem. Tento dopravní prostředek převládá zejména u nejmladší generace. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguay 0-1 ztratili naději na postup. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru. Fotbalisté Maroka porazili ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body mají blízko k postupu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Z dálnic teď hlásí plynulý provoz. Pozor si dejte jenom na D1 ve směru z Brna do Prahy. Na kilometru 51 zasahují záchranáři, hořelo tady osobní auto. My přejeme klidnou cestu a hezké ráno za volantem.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, no a nejvyšší teploty vyšplhají na 31 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková.
0: Já se tě ještě musím zeptat, jakým dopravním prostředkem budeš cestovat ty na dovolenou?
1: Jo, tak to já ještě nevím. Asi pěšky.
0: Tak hlavně, aby byla nějaká dovolená. My musíme pracovat, víte co? A protože ke správnému víkendu patří taky dobré jídlo, tak se za chvíli podíváme na to, jaké jídlo jí elitní sportovci. Možná vás to překvapí.
2: Evropa 2.

0: Krištof a Dominik Aladža, půlnoční hřích. Vidíte to. I v takhle v 8 ráno můžeme mít půlnoční hřích, když posloucháte Evropu 2. Ale já jsem vám slíbila jídlo a jdeme na to, protože... Nebo takhle, doufám, že už víte, co budete obědvat a pokud nevíte, tak vás možná inspiruju. A pokud vás inspiruju, tak by mě teda zajímalo čím. No, když se řekne vrcholový sportovec, tak většina z nás si asi představí vyváženou stravu, kuře, rýži, brokolici. Jenomže některé legendy sportu měly úplně jiné představy o správné výživě. Třeba Usain Bolt, asi všichni znáte, nejrychlejší muž historie, osminásobný olympijský vítěz, tak prý v roce 2008 snědl kolem 1000 kuřecích nuggetech z mekáče. Místní jídlo mu prý nechutnalo a nechtěl taky riskovat žaludeční potíže. Tak je pravda, že tady z nugetky vás prostě nepřekvapí. Wayne Gretzky, naopak legendární hokejista, tak ten měl před zápasy rád 4 hot dogy s cibulkou a hořčicí a k tomu dietní kolu. Jako 4 hot dogy je dost hot dogů. Já samozřejmě vím, že hokejista toho v zápase vypotí hodně, ale přece jenom vjet na led se 4 párečky v bříšku, no nevím. Pak tu máme norského fotbalového kanonýra Manchesteru City Erlinga Haalanda. Tak ten sází na takovou tu tradiční sportovní školu a pravidelně konzumuje srdce a játra. Tvrdí, že právě tam jsou živiny, které většina lidí zbytečně ignoruje a to je samozřejmě pravda, ale tak zase respektuju, že nikdo to nemá rád, ale jestli znáte seriál Lajna, tak tam víte, že dobrý sportovec potřebuje kvalitní výživu. Pak se podíváme do NBA, tam je to mnohem zajímavější. Třeba bývalý basketbalista Keron Butler, tak ten měl závislost na limonádě Mountain Dew a vypil jí prej až 2 litry denně, dokonce jí pil tolik a věděl, že to je špatně, že to schovával před spoluhráči. Potom tady mám ještě Rona Artesta, tak ten se přiznal, že si občas v poločase takhle basketbalového zápasu dal panáček koňáčku. Takže tento vstup evidentně sponzoruje Hennessy. Potom tu mám ještě třetího hráče z NBA, konkrétně obránce olympijského vítěze Dwighta Howarda. A ten zase téměř 10 let jedl denně obrovské množství sladkostí. Od Snickers přes Skittles až po KitKaty. A přestal prý až ve chvíli, kdy jeho tělo začalo vysílat varovné signály, kdy mu ho začaly brnět ruce a lékaři ho varovali, že by s tím měl přes. No a pak jsou tady samozřejmě lidé, kteří to jídlo spojí ještě s nějakým rituálem, a třeba člen síně slávy amerického fotbalu a legenda Chicago Bears Brian Erlacher, tak ten měl předzápasový rituál 2 čokoládové sušenky, ale přesně 2 sušenky, ani o jednu víc, ani o jednu míň. No takže když budete mít třeba výčitky kvůli jednomu hot dogu nebo čokoládové sušence, tak si vzpomeňte, že prostě to patří do sportovní historie a možná i vy jednou prorazíte ve sportu. A pokud ne, tak si to jídlo aspoň nezapomeňte pořádně užít, protože nejhorší kalorie jsou ty vyčítané. A tohle je Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Arny Vojtáho. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Zoo třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: vláčem.
1: Nože, akce!
2: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
3: Daj fuku!
2: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
1: Perfektní!
2: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D4 směrem na Strakonice počítejte mezi 19. a 21. kilometrem se zdržením. Provoz tam omezuje porouchané vozidlo. V Pěnčíně na Jablonecku se srazila dvě osobní auta. Policie nehodu vyšetřuje a v místě se pohybují lidé na vozovce. A komplikace hlásí také silnice 9 mezi Mělníkem a Českou Lípou. U Dubé se střetlo auto se Srnou a u Mělníka havarovala dodávka, která částečně blokuje provoz. Šťastnou cestu hlavně bez nehod, opatrně, pomalu a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

is the

0: Avicii, Adam Tyminsky na Evropě 2 a Hey Brother. A my se teď podíváme na jednu zajímavou teorii. Znáte ten pocit? Vstanete od stolu, odejdete do vedlejší místnosti, protože jste tam šli kvůli něčemu a najednou vůbec nevíte, proč jste tam šli? Mám pro vás dobrou zprávu. Není to známka stárnutí ani toho, že jste roztržití. Je to totiž normální, jako vědecky pojmenovaný efekt. Vědci tomu říkají efekt dveří. Náš mozek totiž bere průchod dveřmi jako symbolický konec jedné události a začátek nové. Když projdete do jiné místnosti, tak si vlastně mozek řekne: dobře, tahle kapitola skončila, jdeme dál. Jenomže problém je, že někdy uzavře i informaci, kterou jste si chtěli odnést sebou do té druhé místnosti. Proto se stává, že odejdete z obyváku pro nabíječku a v kuchyni najednou stojíte, jak turista bez průvodce, a říkáte si, co jsem to chtěl. Mě teda samozřejmě pomáhá se vrátit zpátky, tam si na to znovu vzpomenu a snažím se tu myšlenku udržet. No a to je vlastně i jako jednoduché řešení tady té situace. Když se vrátíte zpátky na místo, odkud jste vyšli, tak si často vzpomenete, téměř okamžitě, protože ten mozek váš se znovu dostane do stejného prostředí, takže evidentně tu uzavřenou kapitolu znovu otevře a naváže na tu předchozí myšlenku. No, takže až příště přijdete do pokoje a budete přemýšlet, proč jste tam vlastně přišli, tak se nemusíte děsit, není to věk, není to únava, jen vás doběhl efekt dveří. No, pro mě je to třeba naprosto unikátní informace a hned se cítím lépe a mladší. A i tady od toho je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
1: Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.
1: Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa 2.
1: Hudební novinka. Europa 2.

0: po 9. hodině ladíte Evropu 2 a se mnou ve studiu už je tady taky Káťa Podraská a jsou připraveny zprávy.
1: Krásné dobré ráno. V noci na dnešek v Pardubicích bojovalo s ohněm 6 jednotek hasičů. V Dělnické ulici hořela skládka plastů. Obyvatelé v okolí dostávali v noci SMS zprávy s doporučením nevětrat. Požár dostali hasiči pod kontrolu dnes kolem 6. hodiny raní. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů L-39NG Skyfox, a to pro ukrajinské letectvo. Dnes to uvedl ukrajinský specializovaný portál Defense Express. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici zakázali koupání. Voda je nebezpečná kvůli masivnímu výskytu sinic. Rekreantům hrozí akutní poškození zdraví. Jen o málo lépe na tom je Domanínský rybník na Žďársku nebo Stříbrný rybník v Hradci Králové.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se můžete na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna na kilometru 308 je dlouhodobé zúžení, kolona je tady asi na 10 minut, no a nehodu pak máme hlášenou na D8 ve směru z Prahy do Ústí. Na 50. kilometru se srazila v pravém pruhu dvě osobní auta.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes si užijeme jasné až polojasné oblohy, během dne ale očekáváme přechodně až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. No a co se týče teplot, tak ty vyšplhají na 31 až 35 stupňů, v nížinách dokonce až na 36 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo opět přebírá Katka Hašková.
0: No a kromě třeba Damiana Davida nebo Reje Dalt na nás taky čeká hvězda minulého týdne Eva Farná s Mirajem.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Tak co tady dneska máme? Za chvíli uslyšíte skladbu, která v roce 2005 dostala tuhle kapelu na vrchol. Na první poslech to zní jako bezstarostná pop-punková hymna, ale ve skutečnosti. V době, kdy se bratři Madenovi, možná už tušíte, vyrovnávali s nečekanou slávou. Ano, mluvím o skupině Good Charlotte, která do té doby nebyla až tak známá a najednou je sledovali paparazzi, řešili je bulvár a každý měl pocit, že má právo vědět o nich úplně všechno. No a právě proto vznikl refrén I just wanna live, tedy já chci prostě jenom žít. Tady ta skladba vyšla teda v roce 2005 na albu The Chronicles of Life and Death. Text je reakcí na tu náhlou popularitu. Kluci v něm popisují pocit, že je všichni sledují, hodnotí a ten videoklip si dělá legraci i z hudebního průmyslu. Členové kapely v něm vystupují převlečení za pizzu, hamburger, mrkev, jahodu nebo kukuřici. Si říkám, kde se asi inspirovala Alenka. No nic, o tom do toho zavředávat nebudu. Každopádně vytvořili falešnou kapelu s názvem The Food Group. Klip byl tehdy obrovský hit a na MTV dodnes patří k nejsledovanějším videoklipům a hlavně je to asi jeden z nejznámějších videoklipů celé pop-punkové éry. Zajímavostí tak je, že ačkoliv Good Charlotte měli větší hity v USA, tak právě I Just Wanna Live byla jejich nejúspěšnější písní v několika evropských zemích, včetně Německa, Rakouska nebo třeba Nového Zélandu. Tak pojďme na to.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: To byly Good Charlotte, I Just Wanna Live. Zajímavé je, že tahle písnička vznikla jako stížnost na slávu, jenomže právě díky ní se kapela stala ještě slavnější. No, chcete mít klid od médií, ale videoklip k vaší písni pak vidí desítky milionů. No takže to úplně nevyšlo, ale já myslím, že to zas tak nevadí. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz. Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
10: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D8 u Ústí nad Labem se na 84. kilometru ve směru na Prahu srazila dvě osobní auta. Dálnice je v tomto místě uzavřená a záchranáři spolu s hasiči stále pracují na místě nehody. Zdržení čeká řidiče také na D11 na 99. kilometru ve směru do Prahy. U Hradce Králové omezuje provoz porouchané vozidlo. Na Pelhřimovsku v Chýstovicích se propadla část vozovky, doprava je svedena do protisměru a úsek projedete zúženým profilem. A policie vyšetřuje nehodu autobusu v České Lípě. V ulici Dolní proto počítejte s omezením provozu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maroon 5 a Heroin právě doznívají na Evropě 2. A já bych vás chtěla pozdravit tak jako netradičně. Co kdybych vám řekla dobré dopoledne, víkendoví lidé? Říkáte si, jestli mi nehráblo, možná trošku taky, ale já jsem zjistila, že existuje takový zajímavý fenomén. Existují ranní ptáčata, existují noční sovy, ale pak je tady ještě jedna skupina lidí a těm se říká víkendoví lidé. Jestli se schválně, jestli se poznáte. Jsou to takový lidé, kteří od pondělí do pátku fungují tak nějak jako normálně, technicky, prostě žijou, vstávají, pracují, odpovídají na e-maily, přežívají porady a občas se přistihnou, že už je středa a oni vlastně ani neví, co dělali v pondělí. No a pak přijde pátek odpoledne a tady se z Jekylla stane Hyde. Najednou tady ti lidé mají energii, zakládají skupiny na WhatsAppu, plánují výlety, jdou na koncert a na farmářský trh, na brunch, na kolo, na pivo a během dvou dnů stihnou víc zážitků než za celý pracovní týden. Psychologové tomu říkají weekend living, život od víkendu k víkendu. Člověk má pocit, že ten opravdový život začne až v pátek večer. A vlastně se není čemu divit. Výzkumy opakovaně ukazují, že většina lidí bývá o víkendu šťastnější. Tak není divu, na druhou stranu my vám děláme skvělý program. Ale nenutně proto, že nepracují, ale proto, že mají větší kontrolu nad svým časem. Nemusí být někde v 9, pokud teda nemají děti a ty děti nemají turnaj, ale to je jiná věc. Nemusí odpovídat na e-maily a hlavně si mohou sami rozhodovat, co budou dělat. Zajímavé je, že podle odborníků není pro naši spokojenost až tak důležité, kolik máme volného času. Důležitější je ten pocit, že si s ním můžeme naložit po svém. A možná proto dokáže být hodina na zahrádce s kamarády příjemnější než celé volné odpoledne, během kterého doháníme resty. Psychologové ale upozorňují na jednu věc. Pokud celý týden jen čekáme na pátek, tak můžeme mít pocit, že žijeme jenom 2 dny ze 7. Což jako není dobrý. Proto se doporučuje dělat si malé víkendy i během pracovního týdne. Tím prosím vás nenabádám, abyste nechodili do práce. Ono to nemusí být nic velkého. Můžete si třeba jenom zajít na zmrzku, sednout si na hodinu do parku, dát si klidně ve středu večeři venku. Prostě něco, co není jen další položka na seznamu úkolů, protože co si budem, ale čekat 5 dní na 2 dny života je podle mě trošku škoda. Tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukič, Co je ti holka, přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého sboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou.
3: Zbor je skupná formace, jenže bosáka dělala někdy po svoje, po se rozpadl.
2: Pro režisérku Uršku Djukič jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
3: Lucia, ale prosím nesáňaš, pak si s námi?
2: Snímek Co je ti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
4: Koncert Michal Hrůza a kapela Hrůzy v rámci Prague Open Air už 15. července. Přijďte se ukázat do pražského Energy Pubu v Riegerových sadech. Jedná se o jediný samostatný 90-minutový koncert plný známých hitů i nových skladeb z nejnovějšího alba Kouzlo samoty. Své vstupenky najdete na www.prageopenair.cz. Letní Kinodox v Praze vás zve na letní filmové večery pod hvězdným nebem. Celkem je připraveno 9 projekcí. Těšit se můžete na kvalitní zvuk do sluchátek, výhled na vzducholoď a letní drinky. Promítá se každé letní úterý a to první bude už 30. června. Vždy od 21.30. Podrobnosti najdete na www.dox.cz. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a Evropa 2.
5: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
6: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz.
9: Evropa 2.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: Bylo 10 hodin a na Evropě 2 za chvíli začínají zprávy s datem 20. června a má je Káťa Podraská. Krásné dopoledne. Na okraji společnosti žije necelý 1,5 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je pak přes 15% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz, kterou představili zástupci projektu. Podle analýzy tvoří tito lidé 12% české populace a pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun. Dva osobní vlaky se včera v podvečer srazily severně od Londýna. Zahynul strojvůdce. 89 cestujících utrpělo zranění a 11 z nich je ve velmi vážném stavu. Tragická nehoda se stala u Bedfordu asi 90 kilometrů od Londýna. Oba vlaky mířily do metropole. Jeden narazil ze zadu do druhého, uvedla to stanice BBC. Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Dálnice D8 ve směru z Drážďan do Ústí je aktuálně uzavřená. V tunelu Panenská na 86. kilometru se totiž srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují hasiči a poslední volný sjezd je na 87. kilometru.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnešní den bude převážně jasný až polojasný, ovšem během dne očekáváme přechodně až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, hlavně v Čechách, které mohou být velmi silné. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 35 stupňů, v nížinách dokonce až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková. A mně už se blíží naše společná poslední hodinka. Mám tady třeba Emu Smetanu a Nobody Listen a taky jsem si připravila speciální italská slovíčka.
1: Evropa 2.

0: Máme 10 hodin 19 minut, vy ladíte Evropu 2 a já vám jenom chci říct buongiorno. Tedy dobré ráno, protože podíváme se do Itálie. Já jsem tady, tuším, minulý nebo předminulý týden měla takový vstup o speciálních španělských slovech, která se nedají úplně doslovně přeložit. A zjistila jsem, že taková slova mají i Italové. Mají pojmenování pro věci, které my sice známe, ale nepojmenovali jsme je. Třeba bo. Píše se to bo, čte se to prostě bo. Jo, nemyslím takové to ostravské bo, není čas, ale prostě bo, které znamená něco jako nemám tucha. Ne jako nevím, ale takové to odevzdané bo. Když se vás třeba někdo zeptá, kdy přijede ten vlak nebo co bude k večeři, bo. Pak je tu penikela, to je dokonalý krátký odpolední šlofíček, ne žádné tříhodinové komatické povalování, ale takových dobrých 20 minut po obědě, kdy se probudíte a na chvíli si připadáte jak nový člověk. A když už jsme po obědě, tak Italové mají i slovo abioko. To je přesně ten stav, kdy dojíte opravdu velkou porci pasty, opřete se o židli a zjistíte, že vaše IQ je podobné jako IQ vaší pokojové kytky. Taky se mi líbí výraz ty voglio bene. Je to druh lásky k rodině a přátelům, něco mezi mám tě rád a záleží mi na tobě, takové to, co cítíte k lidem, kterým zavoláte, když máte radost. A nebo průšvih samozřejmě. Pak je tu slavné dolce far niente, tedy sladkost nic nedělání. Italové jsou v tom mistři světa. Udělali z toho skoro životní filozofii. Prostě sedíte na náměstí, dáváte si espresso, koukáte kolem sebe, prostě nemáte pocit, že byste měli být někde jinde. Pak se mi taky líbí passeggiata, to je večerní procházka bez cíle, to znamená ne kvůli krokům, ne kvůli hubnutí, ale prostě jenom proto, že je hezky a vám se chce se projít. A nakonec slovo magari, to je něco mezi snad, kežby, to by bylo krásné, třeba vyhraju ve sportce magari. A možná právě proto máme Itálii tak rádi. Nejen kvůli pizze a moři, protože mají i slovíčka pro takové tady ty věci, na které my možná někdy zapomínáme. Na odpočinek, procházku, přátelé a umění občas prostě nic nedělat. Allora, buena Domenica. Co Domenica, to je neděle. Nevím, jak se řekne sobota, ale prostě krásný den. Tohle je Evropa 2.
1: Milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazujem moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
4: Mimoň tam všude, kam se podívám. Jupi, Mimoň jízda s filmem Mimoň a monstra právě začíná v mateří doušce.
5: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
4: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
5: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
4: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
3: Mateří douška právě v prodeji.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
10: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
7: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
11: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
1: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

0: vědět, kde to stojí.
1: Na D11 ve směru na Hradec Králové počítejte na 89. kilometru se zdržením. Provoz tam omezuje porouchané vozidlo. V Pelhřimově v ulici Průběžná se srazila dvě osobní auta, nehoda částečně blokuje vozovku a doprava v místě zpomaluje. Komplikace hlásí také Česká Lípa. Při nehodě tam řidič poškodil závoru železničního přejezdu a policie událost vyšetřuje. Na silnici 7 u Hořešoviček na Kladensku omezuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči tady musí také počítat se zdržením a u Kaplice na Českokrumlovsku se srazila dvě osobní auta. Nehoda sice silnici úplně neuzavřela, provoz je ale v místě omezený. Tak šťastnou cestu a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Damiano David.

0: Blíží se 11. hodina, vy posloucháte Evropu 2. No a moje nadvláda tady pomalu končí, protože už jsem dorazil Kuba Štěpán. Ahoj, Kubo.
1: Já vám sem dohodit trošku testosteronu, aby to tady nebyla jenom vyloženě feministická nálož.
0: Myslíš Katka a Katka?
1: Tak, přesně. Tak ty Katky tady trošku rozstřelím.
0: Ale Káťa dneska ve zprávách říkala, že prý letošním trendem dovolených je cestování autem. A mě by zajímalo, jak nejradši cestuješ ty. Jakým dopravním prostředkem?
1: Letadlem a následně autem.
0: Mm-hmm, takže nejsi vláčkový typ třeba.
1: V žádném případě. Moje zkušenosti s tuzemskými dopravními prostředky, které jezdí po železnici, nikdy.
0: Hele, mě letos čeká vlakový výlet do Gdaňsku a na zpáteční cestu se vracím sama a koupila jsem si lůžkový vůz, tak jsem zvědavá.
1: A nemáš to tak, že přijedeš a následně jdeš do práce?
0: Sem jdu, no.
1: Dobře. Dobrý vědět. Já myslím, že tohle by zrovna měl zachytit náš vedoucí vysílání Jiří, protože pokud se budeš vracet vlakem, tak bych úplně nespoléhal, že 100% návrat přesně na čas.
0: Takhle, já tam mám samozřejmě rezervu, ale jako takhle, nevím, jestli přijedu včas, ale přijedu vyspaná.
1: No, když si to myslíš.
0: Hele, takhle, co si myslím já, to už je tady teď celkem jedno. Já jdu.
1: Pak si řekneme.
0: Někam, jedu domů a užij si to tady, předávám ti to Evropa 2, maximum muziky s Kubou Štěpánem
1: a
0: za
1: budu
0: chvíli.
1: Hodně rozdavačnej, ale to si nechám až.
0: Škoda, že tu nebudu. Tak jo, my se uslyšíme zase zítra od 7 do konce do 3, ale teď vám tady nechávám Kubíka.
1: Děkuju, Evropa 2. Mě se krásně.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
5: Já bych si přál asi třeba...
2: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
6: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na čtyřech vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na wake do Brandeisa. Více na wakeport.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
9: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
10: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Na 11. hodinu připravila Káťa Podrazka nové zprávy. Pojďme na ně.
1: Krásné dopoledne. Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to včera na Facebooku premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česká republika plnit 2% závazek bude. Při rozsáhlém požáru luxusního hotelového rezortu v Dominikánské republice se muselo evakuovat téměř 1700 turistů. Oheň zařízení téměř zcela zničil. Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc. Hotelový komplex je oblíbený mezi zahraničními turisty, včetně Čechů. Pondělní výstražná stávka se ve vysílání České televize projeví minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé. Oznámila to Česká televize v tiskové zprávě.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D8 ve směru z Drážďan do Ústí je aktuálně uzavřená. V tunelu Panenská na 86. kilometru se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují hasiči a poslední volný sjezd je na 87. kilometru. Dopravní nehodu pak hlásí taky D1, konkrétně k ní došlo na 196. kilometru ve směru na Prahu. Srazilo se tady osobní auto s motorkou.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní den je jasný až polojasný, během dne čekáme přechodně až zataženo, místy s přeháníkami nebo bouřkami, a to hlavně v Čechách, kde by mohly být i velmi silné. Ve východní polovině Moravy a Slezska očekáváme přeháníky a bouřky, že se vyskytnou spíše později odpoledne a večer. No a co se týče teplot, tak ty by měly vyšplhat na 31 až 35 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Kuba Štěpán.
0: Sobotní nálož Maxima muziky obstará Justy, Jack Style, Ion, chybět nebude ani Lenny, Don't Olivera do Jacket nebo i BB Rexa s Davidem Guettou. Tak užívejte víkend a buďte s náma. Tady je vaše Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a děláte dobře, protože vám exkluzivně rozdáváme během 12 dní mraky vstupenek na Bloodfest. Youngblood a jeho festival Bloodfest míří do Hradce Králové. Těšit se můžete i na Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal nebo IPM Rabbit. Celkem 90 vstupenek rozdáváme mezi vás, protože vám na Bloodfestu drží Evropa 2 flag. Pozorně poslouchejte maximum muziky a jakmile Youngblood zazní, kdo se mi dovolá jako třetí v pořadí na 257 400 888, získá rovnou 6 vstupenek. Slyšíte správně, 6 volňásků, takže si festival užijete s celou vaší bandou. Podrobnosti jsou na Evropa2.cz a zdůrazňuju, Youngblood může zaznít opravdu kdykoliv.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Via.
6: I can do this with my eyes.
1: Europa Via.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
10: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi! Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
11: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
10: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
11: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
10: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
12: Mateří douška právě v prodeji.
13: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
14: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
13: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat provoz. D1 zpomaluje z Prahy do Brna před Šmejkalkou na 24. kilometru. Počítejte aktuálně s 10 minutama navíc. V opačném směru, tedy z Brna do Prahy, je kolona u Ostředku na kilometru 34. Tady je to až na čtvrt hodiny. V Havířově pozor, v ulici na nábřeží srazila se tu motorka s osobním vozem. Komplikace hlásíte i ze Zlína. Bouralo se v Českobratrské ulici, střetly se tu dva vozy a podobně je tomu taky v Ostravě na Peroutkově nábřeží. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní, šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ať se nacházíte kdekoliv, posloucháte sobotní Evropu 2. Do České republiky míří Bloodfest. Festival, za kterým stojí britský zpěvák a držitel Grammy Youngblood, ale to bude opravdu výjimečný, protože jeho jediná zastávka na světě se odehraje právě u nás. V sobotu 27. června v areálu parku 360 v Hradci Králové. Hlavní hvězdou bude samozřejmě samotný Youngblood, který dorazí s dvouhodinovou show. Vedle něj vystoupí taky skočtí rockeři Biffy Clyro, psychedelické legendy Primal Scream, taky Palais Royal a další samozřejmě jména. Českou stopu v programu zastoupí Pam Remit. Evropa 2 vám na festivalu drží exkluzivně flek a během 12 dní rozdáváme 90 vstupenek. Stačí jen bedlivě poslouchat Evropu 2 a dovolat se na Youngblooda jako třetí v pořadí. Kdo se probojoval na 257 400 888 Jakub Evropa 2?
1: Zdravím, tady Iva.
0: Ahoj Ivo. Kde se nacházíš?
1: Momentálně v Polance nad Odrou.
0: Řídíš nebo se mi to zdá?
1: Řídí manžel.
0: Řídí manžel. Ivo, 6 vstupenek na Bloodfestu tvoje a já ti gratuluju.
1: Moc děkuju.
0: Záměrně jsem se ptal, jestli řídíš nebo ne, aby to tam s tebou nefláklo.
1: Ne, boží, mám obrovskou radost.
0: 6 vstupenek. Koho vezmeš sebou?
1: No samozřejmě, přátelé. Tvoji bandu.
0: Bude to hodně divoký 27. června, co?
1: Bude to úplně mega boží.
0: No prosím, a myslím si, že hnedka ty tropy se dají dneska zvládat líp, že jo?
1: Totálně. Boží.
0: Ivo, vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily. Gratuluju a za chvíli se
1: díky
0: slyšíme.
1: Moc.
0: Ahoj.
1: Díky.
0: A vy ostatní si další hromadu vstupenek na Bloodfest ulovte na Evropě 2 zase příště. Rozhodně do večera můžu slíbit, že vstupenky 100% rozdám. Hlídejte si maximum muziky, Evropu 2 a jakmile zazní Youngblood, volejte studio na čísle 257 400 888. My jsme Evropa 2.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
2: Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech vlecích pro vodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboty na přespání, plovoucí sauna a výřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí Polaby. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na wake do Brandejsa. Wakeport.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového ví Káťa Podraská, tady jsou polední zprávy.
1: Ano, krásné poledne. Policie v Evropě rozbila síť teroristů. V 7 evropských zemích, včetně České republiky, provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islamský stát Chorásán, což je větev hnutí Islamský stát, působící převážně ve střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí a pozatýkali několik osob. Uvedla to Evropská policejní agentura Europol. Americký prezident Donald Trump včera představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguají 0-1 ztratili naději na postup. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru. Fotbalisté Maroka porazili ve skupině C s Chodskou 1-0 a se 4 body mají blízko k postupu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet vás může pomalu jedoucí vozidlo u držby na D7 mezi 17. a 5. kilometrem v obou směrech. S omezením pak počítejte taky na D8 mezi 74. a 78. kilometrem ve směru na Drážďany. Silničáři tady opravují vodorovné dopravní značení. Pravým pruhem tady neprojedete.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Dnešní nejvyšší teploty pak vyšplhají na 31 až 35 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Jak dlouho má podle Čechů trvat ideální letní dovolená? A proč se z kufru u moře vždycky stane malý test vztahu, logistiky i lidské trpělivosti? Držte vlnu a dozvíte se víc na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Už jich vám vybruje víkendová Evropa 2. V Česku máme o letní dovolené celkem jasno. Ideální volno má trvat zhruba necelé 2 týdny. Což dává smysl, týden je málo, 2 týdny už v práci začínají předstírat, že se bez vás hroutí firma. Necelé 2 týdny jsou takový český kompromis mezi odpočinkem a výčitkami. Nejčastěji míříme k moři, hlavně teda do Itálie nebo do Chorvatska. Máme to zažité, není to přes půl světa. Člověk zhruba ví, co čeká. Slunce, voda, zmrzlina, hledání parkování a minimálně jedna věta typu: já jsem říkal, že jsme měli vyrazit dřív. Typická samozřejmě česká dovolená, pořád vypadá docela podobně, auto naložené až po střechu, tašce řízky, v hlavě představa klidu a v realitě snaha nestratit děti, ručníky a poslední zbytky trpělivosti. Ale hlavní je, že jsme u moře, protože i hádka u Jadranu přece jenom zní tak nějak líp než hádka doma u pračky. Evropa 2.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, ale... teďka jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to nakopnem.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástira, zástira, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto.
1: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Zavratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
13: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
15: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

0: kde to stojí.
1: Jak to vypadá ve 12.32 na silnicích? Nehoda dvou aut vás pozdrží v Plzni v Sukově ulici. Podobně je tomu v obci Kravaře v ulici Opavská, díky Karle za info. V Liberci opatrně v ulici Vaňurova srazil se tu autobus s osobním vozem. Silnice 3 zpomaluje u obce Čtyřkoly směrem k dálnici. Momentálně je zdržení na 5 až 10 minut. A v Praze jsou komplikace v Ústecké ulici, kde došlo k dopravní nehodě. Tak ať už razíte kamkoliv, buďte opatrní, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Víkend je doslova hodně letní. Teploty se místy dostanou přes 34 stupňů. K tomu se přidává dusno, které umí z obyčejné procházky udělat malý výstup na sopku. Jak se ale dívám odpoledne a večer, se mohou tvořit silné bouřky. Meteorologové upozorňují hlavně na přívalový déšť, nárazy větru a místy i kroupy. Plán je tedy jednoduchý, přes den voda, stín a klidnější tempo. Při bouřce radši zavřít okna a uklidit ze zahrady prakticky všechno, co by mohlo získat letenku k sousedům. A když jsme se na teplo těšili hrozně dlouhou dobu, stejně to dopadne klasicky. Po 10 minutách venku bude hodně lidí nadávat, že je hic, a řešit, jestli se člověk potí, nebo už se rovnou rozpouští.
1: Pocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Vyhneme už zase.
4: Kovboj Woody, Buzz Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Allena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wall-E.
5: Jsem rád, že se zase hádají.
3: Moje řeč.
4: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Buzz Raketák, kovbojka Jessie a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
3: To je konec!
4: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje, přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
6: Aha, jsem žabletka! Pojď si hrát!
4: Pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jackem Antonoffem. Toy Story 5, příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
7: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. S Bohem, hračky.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
8: Figi Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigi Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
10: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: Muhammad Komar na zpad.
2: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
12: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Orbí 13. hodina, na řadě jsou na Evropě dvě další čerstvé zprávy a pokračuje Káťa Podraská.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Máme tu extrémně horký víkend, který ale naruší silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal hned dvě výstrahy. Jednu na dnešek a druhou na neděli. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy i nárazy větru kolem 75 km za hodinu, což už odpovídá vichřici. Současně dál platí i varování před velmi vysokými teplotami, které místy přesáhnou 35 stupňů Celsia. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo Slovensku. Třetina lidí pak na dovolenou hodlá letět a jenom 8% chce jet vlakem. Tento dopravní prostředek převládá zejména u nejmladší generace. Ve skotském táboře se po porážce 0-1 s Marokem v Bostonu budou ještě dlouho rozebírat obě penaltové situace. Trenér i hráči jsou přesvědčeni, že minimálně jednou měl rozhodčí pokutový kop nařídit. Zároveň uznávají, že to nebyl jediný důvod porážky a věří, že ze skupiny postoupí.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Uzavírka vás aktuálně může zdržet na dálnici D5 mezi 106. a 107. kilometrem ve směru na Rozvadov. Pracuje se taky na D1, konkrétně na 315. kilometru ve směru na Brno. Tak opatrně.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní den je převážně jasný až polojasný, během odpoledne ale očekáváme přechodně až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, hlavně v Čechách. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 31 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Vedra mění preference cestování, roste zájem o chladnější destinace, které vedou, i o tom bude řeč, ale do té doby zazní Ray Dalton nebo například All Time Low. Tak držte vlnu, my jsme Evropa 2 a přejeme hezký odpoledne.
2: Evropa 2.

víkend užíváte s Evropou 2, tak to tak vypadá, že lidé začínají pomalu přepisovat představu o ideální letní dovolené. Dřív bylo jasno, čím více slunce, tím líp, moře, pláž, opalovací krém, lehátko a taky samozřejmě pocit, že člověk konečně žije. Jenže poslední roky ukazují, že když má dovolená připomínat spíš pečící program v troubě, tak nadšení opadá. Roste proto zájem o chladnější destinace. Lidé více koukají po Islandu, Finsku, Norsku nebo místě, kde se dá v létě normálně nadechnout, projít se a nemít u toho pocit, že se sandály přivařují k chodníku. Dovolená už je pro

0: Část lidí není o tom, kdo vydrží déle na přímém slunci, ale kde si opravdu odpočine. A možná se tím mění právě i cestovatelský sen. Dřív jsme chtěli bílý písek, palmu, dneska někomu stačí jezero, les a v neposlední řadě teplota, při které se člověk nerozhodne dobrovolně bydlet v lednici. My dali o koření další várku Maxima muziky. Tak užívejte sobotu a buďte s náma. My jsme Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
1: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
7: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
12: Notino, today is yours. Feel good.
13: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
15: Pohádkovou zábavu a krásný den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
16: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
1: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: 13.35 ukazují hodiny, pojďme zkontrolovat sobotní provoz. D1 vás pozdrží na trase do Ostravy u hranic na Moravě mezi kilometry 306 až 312, kde pracují silničáři. Postojíte si 10 minut. Další kolona je na průtahu Libercem na silnici 35 směrem na Chrastavu. Za libereckým tunelem došlo k hromadné nehodě 4 vozidel. Policie provoz odklání momentálně přes centrum. Počítejte s 20 minutama navíc. Komplikace jsou taky v Orlové. V ulici Ostravská bourala 3 vozidla. Na místě jsou všechny záchranné složky. A z Prahy hlásíte nehodu přímo na Barandovském mostě ve Strakonické ulici směrem na Příbram. Havaroval osobní vůz, v místě se zpomaluje. Díky, Míšo, za zprávu. Tak buďte za volanty opatrní a klidnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Pobavíme se o prarodičích, protože se tu a tam opomíjí jejich důležitá role. Nejsou pro děti jenom praktická výpomoc. Nejsou jen nahlídání, odvoz z kroužku nebo na nějaký tajný zdroj sladkostí před obědem. Pro děti mohou být hlavně místem klidu, bezpečí a v neposlední řadě jistoty. Na rovinu říkám, že rodiče často jedou v takovém tom každodenním kolotoči. Škola, práce, úkoly, nákupy, kroužky, svačiny, čistý oblečení, vyčištěný zuby a občas i záhada typu, proč je ten jogurt v penále. Prarodiče mívají jiný rytmus. Ten je pomalejší, trpělivější, méně dramatický. Rozbitá pastelka u nich většinou není krize, ale prostě pastelka, která to holt měla těžký. Děti u babiček a dědu často zažívají svět, kde se tolik nespěchá, kde je víc vyprávění, víc pohody a někdy i pocit, že nemusí pořád něco stíhat nebo dokazovat. A právě to může být pro dětskou psychiku hodně důležitý a hodně zásadní. Takže až babička příště řekne, že ještě jeden kousek buchty nikoho nezabil, možná to nutričně nebude úplně neprůstřelný, ale emočně. Tam už bych byl s kritikou fakt opatrnější. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić, Co děti holka, přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého zboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou. Pro režisérku Uršku Djukić jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
3: Lucia, ale jako prosím nesáňa, šom pak si známi?
2: Snímek Co děti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
1: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
5: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
1: No tak to radši převezmu já, vysílá.
5: To je to zívání někde mezi songy, jo?
1: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní tohle.
1: Na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
9: Já bych si
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
10: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Tady je Evropa 2, 14.01 máme na hodinách. Káťa Podraská připravila nové zprávy, pojďme do nich.
1: Krásné odpoledne. V noci na dnešek v Pardubicích bojovalo s ohněm 6 jednotek hasičů. V Dělnické ulici totiž hořila skládka plastů. Obyvatelé v okolí dostávali v noci SMS zprávy s doporučením nevětrat. Požár dostali hasiči pod kontrolu dnes kolem 6 hodin raní. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů L-39 NG Skyfox, a to pro ukrajinské letectvo. Uvedl to ukrajinský specializovaný portál Defense Express. Rybník Kachlička na Havlíčkubrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici zakázali koupání. Voda je nebezpečná kvůli masivnímu výskytu sinic. Rekreantům hrozí akutní poškození zdraví. Jen o málo lépe na tom je Domanický rybník na Žďársku nebo Stříbrný rybník v Hradci Králové.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Omezením počítejte na D1 mezi 34. a 29. kilometrem ve směru na Prahu. Potkáte tady silničáře. Opatrně pak taky na D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu máme hlášené odstavené osobní auto.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Sobota je ve znamení jasné až polojasné oblohy, během dne ale čekáme přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky. Dnešní nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Kuba Štěpán.
0: Evropa 2 vám exkluzivně drží flek na Bloodfestu. Jak Blood míří příští sobotu do Hradce Králové a doslova vagon volňářsku rozdáváme mezi vás, tak si hlídejte bedlivě Youngblooda a získejte vstupenky exkluzivně na Evropě 2.

0: váma je sobotní Evropa 2. S příchodem letních prázdnin se v posledních dnech, hlavně v Británii a kolem londýnské gastroscény, hodně mluví o novém chuťovém směru. A je to kombinace, která na první dobrou zní trochu podezřele. Sladké ovoce, limetka, chili, výrazné omáčky a k tomu trochu příjemného pálení. Jenže když se nad tím malinko zamyslíme, fakt to dává logiku. Mango, melon nebo ananas jsou sami o sobě svěží, limetka jim dodá šťávu a chili celý zážitek probudí. Najednou to není jenom ovoce do misky, ale malá letní jízda, sladká, kyselá, šťavnatá s koncem, který vás jemně upozorní, že jazyk je pořád na svém místě. Objevuje se to v limonádách, salátech, zmrzlinách, omáčkách a dokonce i u grilování. Lidé zkrátka hledají chutě, které nejsou nudné a umí prostě překvapit. Ne pořád jenom vanilka, jahoda, čokoláda, ale něco, co má trochu temperament. Kdo se toho bojí, může začít samozřejmě opatrně, třeba ovocem s limetkou. Chili bych přidal až ve chvíli, kdy máte po ruce vodu, jogurt a dost sebevědomí na větu, ne dobrý, vůbec mi to nepálí. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
7: Mimoncem, mimontám, všude, kam se podívám. Jubí, Mimoní jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
8: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
7: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
8: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
7: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
6: Mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: I v sobotu odpoledne monitorujeme dopravní situaci. D1 vás zdrží na 10 minut ve směru z Brna do Ostravy u Lipníka nad Bečvou. Na 306. kilometru je zúžení, v obou směrech se jezdí pouze jedním pruhem. Pozor na D8, a to na trase z Prahy do Ústí. Na druhém kilometru narazilo osobní vozidlo do svodidel a aktuálně si postojíte do 10 minut. Silnice 35 je uzavřená na průtahu Libercem na trase z Prahy do Chrastavy a Děčína. Za libereckým tunelem došetřují hromadnou nehodu, úsek je neprůjezdný a policie provoz odklání. A v Liberci ještě pozor v ulici Minkovická, kde havaroval osobní vůz. Tolik ze silnic ve 14.35. We Are Domeje nebo i Kygo a Khalid. Okoření další nálož Maxima muziky tady u nás na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Velký mezinárodní průzkum připomíná věc, která je možná trochu překvapivá. Osamělost se dnes netýká jen seniorů nebo lidí, kteří tráví hodně času sami doma. Velmi často ji zažívají i mladí dospělí kolem 20 let. Tedy generace, u které bychom čekali plný telefon, skupinové čety, plány na večer a samozřejmě plány na život, který si pořád nějakým způsobem hýbe, jenže právě v tom je ten háček. Podle dat se velmi nebo poměrně osamělé cítí zhruba každý čtvrtý člověk na světě a u mladých lidí se o samotě mluví čím dál častěji. Člověk může mít stovky kontaktů, reakce na sociálních sítích, zprávy v mobilu a přesto večer zjistit, že vlastně neví, komu zavolat, když mu není dobře. Dvacítka, řekněme si to zcela otevřeně, je navíc období, kdy se mění skoro všechno a to najednou. Škola, práce, vztahy, bydlení, taky tlak na výkon a pocit, že všichni ostatní už přesně vědí, co dělají. Přitom hodně lidí jenom umí líp předstírat, že mají život pod kontrolou. Možná by někdy stačilo méně sledovat, kdo má krásnější život na fotkách a víc se normálně ozvat, protože napsat, jak se máš, je pořád jedna z nejjednodušších věcí na světě. Jen jsme z ní nějak tak jako udělali disciplínu, na kterou se člověk psychicky připravuje déle než na třeba daňové přiznání. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v výjimečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Evropa 2.
1: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Je 15 hodin, ladíte Evropu 2, Káťa Vodrazka je tady se mnou a bere si slovo, jdeme na čerstvé zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Na okraji společnosti žije necelých 1,5 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je přes 15% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz, kterou představili zástupci projektu. Podle analýzy tvořili tito lidé 12% české populace a pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun. Dva osobní vlaky se včera v podvečer srazily severně od Londýna. Zahynul strojvůdce. 89 cestujících utrpělo zranění a 11 z nich je ve velmi vážném stavu. Tragická nehoda se stala u Bedfordu asi 90 kilometrů od Londýna. Oba vlaky mířily do metropole. Jeden narazil ze zadu do druhého. Uvedla to BBC. Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Držet vás na cestě může pomalu jedoucí vozidlo u držby na D7 mezi 17. a 5. kilometrem v obou směrech a s omezením počítejte taky na D8 mezi 74. a 78. kilometrem ve směru na Drážďany. Silničáři tady opravují vodorovné dopravní značení. Pravým pruhem tady neprojedete.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Sobota je ve znamení jasné až polojasné oblohy, ovšem během odpoledne očekáváme přechodně až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Dnešní nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Kolik jsme letos ochotní dát za pár dní klidu, slunce a vypnutou hlavu? Ukazuje se, že dovolená je pořád položka, u které peněženka tiše trpí, ale duše říká bereme. Taky o tom bude řeč na Evropě 2 za chvíli, držte vlnu.
2: Evropa 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Češi letos plánují za letní dovolenou utratit v průměru 630 000 korun, což je částka, která zní ještě docela hezky, dokud jí člověk nevidí odejít z účtu najednou, že? Ale dovolená je pro spoustu lidí pořád něco, na co se těší celý rok. Vybírá se destinace, porovnávají se hotely, čtou se recenze, řeší se termíny, doprava, pojištění, kufry. I věčná otázka, jestli polopenze stačí, nebo jestli je all inclusive jediná cesta k vnitřnímu klidu. A i když ceny rostou, chuť na chvíli vypnout zůstává. Moře, hory, chata, kemp nebo jenom pár dní mimo běžný režim. Hlavní je změnit prostředí a aspoň na chvilku nemít pocit, že člověk žije podle kalendáře, podle budíku, případně seznamu úkolů. Je zajímavé, jak pečlivě umíme dovolenou plánovat. Mapy, hodnocení snídaně, vzdálenost od pláže, taky fotky pokojů, recenze z posledních 3 let. A pak stejně často rozhodne jedna věta, tady to vypadá hezky. Takže jo, dovolená něco stojí, někdy stojí docela dost, ale ten moment, kdy si člověk sedne k vodě, dá si drink a na chvíli neřeší vůbec nic, ten se pořád tváří jako dobrá investice. Jen je škoda, že ji v internetovém bankovnictví najdeme pod názvem bolestivé, ale nutné. Evropa 2.
1: Ne, že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsi zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně

0: Vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
7: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 ocestovní must-have balíček za 5 000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Heli Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
8: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
9: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble se stavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Problémy jsou stále na silnici 35 v Liberci. Průtah komplikuje hromadná nehoda za libereckým tunelem ve směru z Prahy na Děčín a Chrastavu. Policie provoz odklání a zdržení je momentálně na čtvrt hodiny. Vázný pražský okruh od D1 na letiště. Na 80,5 kilometru se srazila dvě osobní vozidla, počítejte s 10 minutama navíc. Postojte se krátce na D8 směrem do Ústí. Za výjezdem Prahy Uzdib bouralo vozidlo na druhém kilometru. A ještě mi napsal řidič Tomáš u lázní Bohdané. Na silnici 211 došlo ke střetu dvou osobních aut. Díky za info. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. V Hradci Králové se za týden uskuteční velká hudební událost Bloodfest, za kterým stojí britský zpěvák Youngblood, má letos jedinou zastávku a tou je právě Česká republika. Festival proběhne v sobotu 27. června v areálu Park 360. Hlavní hvězdou večera je samozřejmě samotný Youngblood, který přiveze dvouhodinovou show. Spolu s nimi vystoupí ale i Biffy Clyro, taky Primal Scream, Palais Royal a další interpreti. Domácí scénu zastoupí Pam Rabbit. Na rovinu, Bloodfest je multižánrově dostupný festival, který propojuje fanoušky napříč hudebními světy a pro české publikum je to super zpráva. Youngblood si letos nevybral Londýn, Paříž, ani Berlín, ale Hradec Králové a Evropa 2 vám tam exkluzivně drží flag. 12 dní soutěžíme o volňásky. Stačí jen počkat na jakýkoliv song od Youngblooda a dovolat se jako třetí v pořadí na 257-400-888. Kdo je na druhé straně? Tady Jakub, Evropa 2. Haló. Tak spojení nám vypadlo. Beru dalšího. Jakub, Evropa 2. Tak počkej, zkusíme to takhle. Už se slyšíme, Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj.
0: Nazdar, kdo se dovolal?
1: Erik.
0: Nazdar, Eriku, jak zvládáš víkendový vedra?
1: Vyplazeným jazykem, ale zvládám.
0: Dobrá
1: odpověď. Na dvoře u bazénu.
0: Hele, dobrá odpověď.
1: Ale sice tak na půl pracovně.
0: Počkej, jako jestli jsi v bazénu a to bereš jako práci, tak to ti jako tak sakra jako závidím.
1: Jo, tak popři tom ještě nějaký úklid a podobné chystačky na večer.
0: No, Eriku, víš, co se právě teď stane?
1: Já doufám, že to vím a já nevím, jak to nějak projevit, protože zkrátka je to pecka, těšíme se na to všetci.
0: Na co se těšíš?
1: No na Bloodfest se těším, ale Reku, hlavně víš, kdo se těší? Těší se moje dcera, která momentálně je v Bratislavě, ta se pokouší dovolat minimálně, já nevím, ještě v té prvé fázi, jak se to hrálo někdy v dubnu, tak se pokoušela a teďka taky zkouší, no a já jsem to jenom tak náhodně zkusil, protože jsem slyšel, že se to rozjíždí a no a neříkej, že to vyšlo teda.
0: No Reku, 6 lístků na Bloodfest, tvoje, já ti gratuluju.
1: Díky moc.
0: Mimochodem, příští sobotu teda ty sám máš čas?
1: No já určitě si ho najdu.
0: Jako bylo by to dobrý, že jo? Abys tam u toho taky mohl být. Aby tu dceru někdo pohlídal.
1: Ne, víš co, my jsme jako fanoušci, já a dcera takový stejně to, ale ona je víc taková zapálenější pro tyhle soutěže, takže ona proto volávala víc, ale teďka jsem vzhledem k tomu, že nemůže, tak jsem ji nahradil v tom volání.
0: Riku, já jsem si jistý, že s ní 100% budeš držet krok. Vydrž mi na lince a doladíme detaily. Zatím ahoj, já gratuluju.
1: Díky moc.
0: A vy ostatní si další vstupenky ulovte na Evropě 2 zase příště. Máme jich tu pro vás celkem 90. Na Bloodfest jdete jedině s Evropou 2.
2: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
4: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
3: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkujeme.
4: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
4: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
4: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Ladíte víkendovou Evropu 2. 16.02 je aktuální čas a nové zprávy připravila Káťa Podraská, která se ujímá slova.
1: Krásné odpoledne. Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to včera na Facebooku premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česká republika plnit 2% závazek bude. Při rozsáhlém požáru luxusního hotelového rezortu v Dominikánské republice se muselo evakuovat téměř 1700 turistů. Oheň zařízení téměř zcela zničil. Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc. Hotelový komplex je oblíbený mezi zahraničními turisty, včetně Čechů. Pondělní výstražná stávka se ve vysílání České televize projeví minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah než je obvyklé. Oznámila to Česká televize v tiskové zprávě.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Uzavírka vás může zdržet na dálnici D5 mezi 106. a 107. kilometrem ve směru na Rozvadov. Pracuje se taky na D1 na 315. kilometru ve směru na Brno, tak opatrně.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: No a pojďme rovnou na zítřejší počasí, kde bude skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno, postupně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Zítřejší nejvyšší teploty vyšplhají na 30 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: V sobotu vám ve Šperku další soutěží o cestovní balíček v hodnotě 5000 korun. Co všechno bude ve hře a jaký výherní signál si hlídat, dozvíte se, když i dál budete na dosah Evropy 2. Tak držte vlnu.

Ladíte Evropu 2? Od včerejška až do příštího pátku soutěžíme s pojišťovnou Unika o skvělé ceny, které využijete během celého léta. Ve hře bude dnes cestovní balíček v hodnotě 5000 korun, který obsahuje stylově obrandovaný kufr Unika, k tomu powerbanku

0: a reproduktor. Kvokání bude výherním signálem. Pokud ho uslyšíte, volejte studio na čísle 257-400-888, buďte třetí v pořadí. Já vám položím ještě jednoduchou soutěžní otázku, na kterou když správně odpovíte, a já věřím, že ano, výhra od Uniky je vaše. Kompletní informace najdete samozřejmě na europa2.cz, tak nikam neodcházejte, užívejte víkend a buďte stále ve spojení Evropy 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 tisíc toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od Slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Zpátky k muzice.
8: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

0: Nože, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivita dnes Evropou 2.
3: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: kde to stojí.
1: Problémy jsou hlavně v Liberci. Průtah na silnici 35 je zastavený za libereckým tunelem ve směru na Děčína Chrastavu. Stále se odklízí následky hromadné nehody. Provoz policie odklání na centrum. Zdržení momentálně okolo 15 až 20 minut. Aby toho nebylo málo, Liberecem se prohnala hodně velká průtrž a napáchala trable v dopravě. Neprůjezdná je ulice Dřevařská, kde spadl strom. Rochlická ulice je po bouřce totálně zatopená. Dvě auta se srazila v Košické ulici a čerstvá nehoda vás pozdrží taky v Praze v ulici Řásnov, kde došlo ke střetu tramvaje s osobním vozem. Tak buďte za volanty opatrní a nejen k řidičům, zamíří za chvilku v rámci Maxima muziky kapela UDG nebo i Kamarád. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Hezký den, posloucháte víkendovou Evropu 2. Žaludeční potíže, úrazy nebo úpal patří mezi nejčastější komplikace na dovolené, přičemž léčba v zahraničí může stát několikanásobně víc než celý pobyt. Přitom stačí investovat jen několik desítek korun do cestovního pojištění a vyhnete se vysokým nákladům i zbytečnému stresu. Cestovní pojišťovna Unika kryje léčebné výlohy i běžné sportovní aktivity, které jsou součástí rodinných dovolených. Při rizikovějších sportech si navíc můžete jednoduše sjednat rozšířené krytí. Pojištění si vyřídíte online během několika minut a cestujete s jistotou, že vás prostě nic nepřekvapí. Určitě rádi vyhráváte něco, co využijete na celé léto. Od toho je tady Evropa 2 a letní soutěž s pojišťovnou Unika. Dnes hrajeme o cestovní balíček v hodnotě 5000 korun. Výherní signál zazněl. Kdo se probojoval jako třetí v pořadí na 257-400-888? Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Kamil.
0: Nazdar, Kamile. Léto i prázdniny se blíží. Už máš nějaký plány?
1: Vyrážíme s manželkou letos na Jižní Moravu.
0: No tak to výhru by si určitě využil, ale aby si ji samozřejmě získal, potřebuji od tebe slyšet správnou odpověď na soutěžní otázku, která zní: proč se vyplatí mít cestovní pojištění? Za A. Zlepší opálení. Za B. Sníží cenu letenky. Nebo za C. Pokryje nečekaně vysoké náklady na léčbu.
1: Tak myslím si, že to bude C-čko.
0: A myslí si to správně, já ti gratuluju. Cestovní balíček v hodnotě 5000 korun je tvůj.
1: Výborně.
0: V balíčku je obrendovaný kufr pojišťovny Unika, taky tam najdeš powerbanku a reproduktor. Kam vše tohle z toho poputuje?
1: Poputuje to do Hulína.
0: Do Hulína. Tak zdravíme Hulín, zdravíme ještě jednou tebe, já ti gratuluju k výhře. Vydrž mi na lince a doladíme podrobnosti. Zatím ahoj.
1: Děkuji,
0: a další balíček od Unika můžete vyhrát na Evropě 2 zase zítra. Stačí jenom vyčkat na výherní signál, který se dozvíte, a pozor, v pátek se bude soutěžit dokonce o balíček v hodnotě 20 000 korun. Co všechno tady ten vymazlený balíček obsahuje, podrobnosti jsou na Evropa2.cz.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Novinky v kinech.
3: Vyhneme už zase.
4: Kovboj Woody, Buzz Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Elena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wall-E.
5: Jsem rád, že se zase hádají.
3: Moje řeč.
4: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Buzz Raketák, kovbojka Jesse a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
3: To je konec!
4: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje. Přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
6: Aha, jsem žabletka. Pojď si hrát.
4: V pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jackem Antonoffem. Toy Story 5, příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
7: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. S Bohem, hračky.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
8: Koncert Michal Hrůza a kapela Hrůzy v rámci Prague Open Air už 15. července. Přijďte se ukázat do pražského Energy Pubu v Riegrových sadech. Jedná se o jediný samostatný 90-minutový koncert plný známých hitů i nových skladeb z nejnovějšího alba Kouzlo samoty. Své vstupenky najdete na www.prageopenair.cz. Letní Kinodox v Praze vás zve na letní filmové večery pod hvězdným nebem. C Celkem je připraveno 9 projekcí. Těšit se můžete na kvalitní zvuk do sluchátek, výhled na vzducholoď a letní drinky. Promítá se každé letní úterý a to první bude už 30. června. Vždy od 21.30. Podrobnosti najdete na www.dox.cz. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a Evropa 2.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
2: Držíme ti flek i v písku. Evropa 2. 103,6

0: Za necelou minutu bude 17 hodin. Fužích vám vybroje Evropa 2 a my jdeme na zprávy. Pokračuje Káťa Podraská.
1: Krásné odpoledne. Policie v Evropě rozbila síť teroristů. V 7 evropských zemích, včetně České republiky, provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorásán, což je větev hnutí Islámský stát, působící převážně ve střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí a pozatýkali několik osob. Uvedla to Evropská policejní agentura Europol. Americký prezident Donald Trump včera představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguají 0-1 ztratili naději na postup. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru. Fotbalisté Maroka porazili ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body mají blízko k postupu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S omezením počítejte na D1 mezi 34. a 29. kilometrem ve směru na Prahu. Potkáte tady silničáře. A opatrně taky na D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu. Máme tady hlášené odstavené osobní auto.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: No a pojďme rovnou na zítřejší počasí, kdy bude skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a postupně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Za pár minut si dáme hudební šrapnel a song z roku 2005, který vystihuje chvíli, kdy už má člověk dost cizích názorů a chce si prostě žít po svém. Co to bude? Počkejte si, my jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Do šrapnelu Evropy 2 míří kapela Good Charlotte a single I Just Wanna Live. Píseň je z roku 2005 a pro skupinu to byl trochu jiný krok než klasický pop-punk, se kterým měl

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco. Počítejte s námi.
0: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
0: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: 17.32 je aktuální čas. Jak to vypadá na cestách? Silnice 35 je stále komplikovaná na průtahu Liberecem ve směru od Prahy na Chrastavu. Po dopolední hromadné nehodě za libereckým tunelem je provoz odkláněn na centrum. Zdržení je momentálně na 15 minut. Navíc na Liberecku a Turnovsku vydatně prší. Bacha na to. Zpomalte na D11 na trase z Hradce Králové do Prahy. Ulice nad Labem na 16,5 kilometru stojí porouchané osobní vozidlo. Silnice 50 vázne mezi Uherským Hradištěm a Brnem za Buchlovicemi, kde osobní vozidlo narazilo do stromu. A ještě info z Prahy od řidičky Jany. Dva vozy jsou v sobě v ulici k Barandovu směrem k okruhu. Díky za zprávu. Ať už razíte kamkoliv, hlavně v klidu. Žádný spěch. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ať už víkend užíváte kdekoliv, jsem rád, že u toho taky vaše Evropa 2. Společná dovolená, která vás určitě čeká, umí vztah prověřit rychleji, než například, když spolu montujete nábytek. Doma se dá ledasto schovat za práci, povinnosti nebo to, že se každý na chvíli zaleze po svém, jenže na cestách jste spolu od rána do večera, u snídaně, v autě, na letišti, u mapy i ve chvíli, kdy jeden tvrdí, že tady to určitě někde je, když už půl hodiny kroužíte kolem stejný kašny. Zejména na dovolených se ukáže, jak kdo zvládá stres, únavu, hlad, zpoždění nebo i obyčejnou otázku, kam půjdete na večeři. A taky rozdílná očekávání. Jeden si představuje lehátko, knížku a ticho, druhý chce během 3 dnů obejít památky, trh, taky mrknout na vyhlídku, muzeum, přístav a ještě zažít něco spontánního. Naštěstí jsou tady experti na život, kteří radí, že pomáhá probrat pár věcí dopředu. Co kdo od dovolené čeká, co ho stresuje, kdo bude plánovat program a jestli je v pořádku dát si občas chvilku o samotě, protože půl hodina bez mluvení nemusí znamenat krizi vztahu. Někdy je to jenom prevence toho, aby krize vůbec nezačala. Dovolená na rovinu má být hlavně společný zážitek. Ne nějaký výběrový řízení na nejtrpělivějšího člověka roku. A když přijde hádka, často pomůže jídlo, voda a 10 minut ticha, protože na dovolené se málo kdy pohádáte o smyslu života, že jo? Většinou stačí, aby jeden měl hlad a druhý tvrdil, že restaurace už bude za rohem. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: Pokud se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2, taky v 18 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Káťa.
1: Krásný podvečer u zpráv. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů L-39NG Skyfox, a to pro ukrajinské letectvo. Uvedl to ukrajinský specializovaný portál Defense Express. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo Slovensku. Třetina lidí pak na dovolenou hodlá letět a jenom 8% chce jet vlakem. Tento dopravní prostředek převládá zejména u nejmladší generace. Ve skotském táboře se po porážce 0-1 s Marokem v Bostonu budou ještě dlouho rozebírat obě penaltové situace. Trenér i hráči jsou přesvědčeni, že minimálně jednou měl rozhodčí pokutový kop nařídit. Zároveň uznávají, že to nebyl jediný důvod porážky a věří, že ze skupiny postoupí.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet vás může pomalu jedoucí vozidlo u držby na D7 mezi 17. a 5. kilometrem v obou směrech. S omezením pak počítejte také na D8 mezi 74. a 78. kilometrem ve směru na Drážďany. Silničáři tady opravují vodorovné dopravní značení. Pravým pruhem tady neprojedete.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno, postupně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Zítřejší nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Na mnoha místech už řádí vydatný bouřky s deštěm. Teď to teda je hodně divoký na Pardubicku, Hradecku nebo Náchodsku. No, předpověď vyšla, to berme jako příjemné osvěžení. Držte vlnu, my jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Když se řekne boj proti stresu, tak si většina lidí představí dovolenou, masáž nebo alespoň víkend bez pracovních e-mailů. Jenže podle zajímavého zjištění může pomoct i něco mnohem jednoduššího. Otevřít knihu a na pár minut se začíst. Ukazuje se totiž, že už 6 minut čtení denně dokáže výrazně snížit napětí a hlavě pomoct zpomalit. Během čtení se logicky pozornost přesune jinam, myšlenky se uklidní a mozek si na chvilku odpočine od všeho, co řešíme. A je vlastně jedno, jestli čtete detektiv, román nebo knihu plnou zajímavostí. Důležité je ponořit se na chvíli do jiného světa. V době, kdy většinu dne přeskakujeme mezi zprávama, sociálníma sítěma a různýma notifikacemi, je to možná jeden z nejjednodušších způsobů, jak si dopřát krátký restart. Navíc nepotřebujete žádné speciální vybavení ani předplatné a na rovinu mezi náma 6 minut denně zvládne úplně každý. Většina z nás totiž stráví mnohem víc času hledáním filmu, který nakonec stejně nezapne. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

0: Nože, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Liberec během celého dne vázne na průtahu po silnici 35. Za libereckým tunelem došlo dopoledne k hromadné nehodě. Provoz policie koriguje odklonem. Na silnici 50 pozor na trase z Uherského Hradiště do Brna. Za Buchlovicemi osobní vozidlo narazilo do stromu a komplikace jsou v obci Jablunkov v Nádražní ulici. Šetří policie nehodu dvou aut. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Damiano David.

0: Posloucháte Evropu 2. Ve Spojených státech se podívali na to, kam si lidé schovávají svoje malé zásoby dobrot. A ukázalo se, že brambůrky, sušenky nebo čokoláda už dávno nebydlí jenom ve špajzu nebo v kuchyňském šuplíku. Často končí v ložnici, v autě, v práci a někteří lidé si tajnou zásobu nechávají dokonce i v koupelně. Důvod je vlastně docela pochopitelný. Někdy si člověk chce dát něco dobrýho v klidu, bez otázek, bez komentářů a hlavně bez věty. Ty už zase něco jíš? A tak vznikají domácí skrýše, které by možná nenašla ani policie, ale člen rodiny s chutí na sladké je vypátrá samozřejmě během 3 minut. Upřímně, schovat si čokoládu v koupelně je za mě teda zvláštní level, ale zase, kdo jsem já, abych soudil člověka, který se jen třeba snaží v klidu přežít současný vedra, že? Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukič, Co je ti holka, přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého sboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou. Pro režisérku Uršku Djukič jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
3: Lucia, ale jako prosím nesáňaš, pak si známi?
2: Snímek Co je ti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartfónu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way,

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Oh, father, tell me.

Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: tyto chyby občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne. Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: čím? To se nemožní.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2. Dámy a pánové, Dance Extravaganza.

Pravděpodobně si to zopakne. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2.

stronger.